0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.